0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicím.

0: je 105,4. Rádio Vnitra.
1: Tu s deravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Rádio v Nitre.

0: toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Tak poď, já hlavu zakloním, nebe nade mnou.

0: spalo v botě. Nehas, co tě nepá, nepálí.
1: A my jsme kotě, spátě v botě, po robotě.

0: srdce na dlani
1: a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád.

0: směrem k zdravé výživě.
1: Napočítat kalorie.
0: Prý je zcela nezbytné.
1: Kdo spásá prase na rožně.
0: Ten tlusne tukem pod kožním.
1: A je to v háji.
0: Stěží běží k tramvaji.
1: Tak letím dívkám na pusu.
0: Jak koušou kusy kuskusu.
1: A přikusují celozrnou housku z ubrousku.
0: Říká, že jedí věci bez éček.
1: A že je pro ně blbeček ten.
0: Kdo den co den jde na pivo,
1: kupuje jen pečivo
0: z chodných tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem.
1: Mám rád jejich povahy,
0: mám rád jejich úvahy,
1: a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád. Prsa jsou vážně prima, jsou

0: A když se blíží desátá,
1: rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání.
0: Že v bazénech nešlo to,
1: tak založili biotopy.
0: Beze stopy chemie
1: lidí jezdí hromady,
0: víc sachtat se tady s žábami
1: a ovády.
0: A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít tro svých rukou
1: a dělat dobrou věc.
0: Mám rád jejich pohledy,
1: když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád zadek.